0: A my sobie za tyż jara weselimy za naszych susodozy czeskie 0-1 w rie przeciwo Jużnej Korei w 26. mieńczynie ra runie je. A w 9. postaci su potom rota cilili, a z tym sobie za cua ra. Zwiatno a co rec, byrniusz su czesza popro mienie szansu a możność, czo mieli janitko dola klopfo z prynimi rotami. A nitko, je maty zaso przymni. Wot leta 2022 je krajnrada budyskoho wokresa Udovičas prawidłownie wonka mies wobydlerkami a wobydlerami popuczu. Wiaca hacz 700 ludzi je miastem hiżo na 1,30 wszelakich miestnostczach pobyło a z krajnym radu do rozmowy przyszło. A czeraz u dalszych cinoče zajmcu zliczili, kiż su se do Nebelčic dojeli. Matia, tyż ty se tam doju, cinoče ludzi tam miechu zaujeszcze kusiace stolcu przyjadowana.
1: A je tak je. A krajna rada je se nedom na spočatku za snano trošku nezbožovne kvađene tamin zamovil. A je ke spočatke koporskih mištostu, to je večo na po šestčih praju. Činime je než hođenku za sušice potom dupko nekrije doma. Ale trošku dleja čođinuja se potom pijušim, či vede skutovavo. Nedeši vesnanosta Tomáš Čonak napríklad hun chceš od krajna rady vedeč, kajk je stavokovo planovania za ponovene pučo.
2: Ale to je tun vokresne puč, od křižovaniša Piskec, Sopske Baselce, Smičkece, a od tam so bude tu puč, hač to Pančic, so utvarič, te se s Mijočanským pučom, předvičane ja, to se s cimi letami, předvičane je bylo, so tu tu puč před letami zomane z utvari, my jsme tedy še deservesenost, abo leta důle ty zomane se s okresom plánovali, tato daleko ty ja dobro zokonane je, a nech se ja nám poradživo, ty dokresto se ja ta smenica od zakona se zmeniva, že může ty vysi džile od puča tvarič.
1: A tyž ke konkrétnym časovým plánam sú přítomní tuž včera viace zonili?
2: Lice je předvičanie tun kolesovarský pučík od Mijočíc, hač to puč mes Kamenc a Pančíc. Tu sú lice utvory všichni lice je předvičanie od formacíkla, alzo od toho křižovaniša, hač to Mijočíc započatk Mijočíce a potom je lice požičo je předvičanie Mijočíce vesku ponovič tun puč.
0: Tolle prajen jedyši vjesnenosta Tomáš Čornak k druhotvarským projektam. A kotre bych u dalše teme večera, Mateo?
1: Jen vobedlja ze vudvorja napríklad je so prašal, čo dla nimaja ve vudvorju porane vudvorene puč. Přecítci letami by to tam raz plánované, ale do džensniše ničo. Tam je krajna rada Udovičas na to pokazal, zo je stary kamenský vokres, tedom Vilipenes napríklad do šulu tykav skýry mene do pučov, hinak hač ve starom budeským okresu. No, a to je vudvo, to džensnišo jen taký zrudný příklad za to. Další vobedlo chceš vidieť, kak upadá v budovském okresu s civilným škytom. Tež je na to poláda, što je nasvedčilos a kak vorožená naša infraštruktúra je, dobijem tež na tajkevický myslič, vún krajnému ráže sobuda. To krajná ráda přivosovaš a meneša haj, zaberáme sa tež s tajkými aspektami, tež tamne v okreze to činia, za taký škytné centrum za vobedlarstvo pak dobili z najmenša 140 miliónov euro investovač, to staj Sovičas a kolega nedávno ve Drežnách pola Nuckona ministra informoval vojvotem.
0: Mati Gisvok je nam mały dolat dał, czera je krajna rada Udovičas Nebelčicach na prašenja vobedlerjov odmówił.

0: Tam zmieje máte za nás spojesče, krótko do napo šestřiche, do toho pak ještě update. Kopancové R, Južná Korea, přečivo České. Južná Korea je vůrunáva. V dživěča postaty menšině šakobě česká prina rota celiva Ladislav Kričí. Je tuto činil vůnraje poprom pola Wolverhampton Wanderers, ale netko v 7 až 60 menšině je Južná Korea gesprejne vůrunáva. Wang in Bem je to bo. Jedi se tam nekaj praje rekva. Un raja aktualne pola Rotterdama, aby potekim netko tež važne cilc tu verje. Sodom, če se te menšine voni su z najmenša 20, či menšino hišče, možeme čakač na doskončne vusljetk, a s tem je netko napo šestčih svišiče srpske bojistče.
1: Srpski rozvoz. Bojistče. Studio Matej Gieswauk.
2: Dobre ranie. Džera za možný Einsteinový teleskop. Mies sernianami a nôslicami je miestem 100 a 30 metrov vúboka. Dotal odpoveduje kamen očakovaniam vedomostniku, tak rikaše čera na miestne. Je to sedma deka džera v horní Vúžice, v kotrež vopstenosť či v vúbokosť či přepetuja, ladajo na pohabenie za teleskop, kýž klitu otedaja. Kamen je krúte a homogéne, to pokazahu na příkladach. V auguste chceža potom senzore na površine a v vúbine připravič, kýž mieria hišče hýbanie. Ty udrežane to činie převodžuje. Dohromady cínače zájemcu je se čara na vobedlersku rozmu z krajnom radu údom vyčasom do Nebelčíc dojevo. Přitomní diskutovachu miestrujem vo infrastruktúrie, vo škyče vobedlerstva, v krízovom páže a vo hospodarským položeniu regiona. Dženca zetka se výčas z vjesnanostami a vjesnanostkami v okreza na zromadnu snedajn, zoby so vo aktuálnom položeniu a užadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačoščine je so čera v Zürichu premiera dživadlové performance vo voražených rečach odmiva. Nimo Bamum reče z Kameruna a retoromanščine ze Švýcarskeje je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka z Francúzskeje. V interaktívnym dživadlovom predstavenju dže vo daledače a pozubenje vo vobaranje a preživenje voražených rečov. Budeska župa Jan Onoš Smolo je čera prvý raz na svojske serbske blido vítava. Po serbske besadže ve serbskim domie přednošovaše dr. Anja Pohončova vo džele a vúznamie mačice serbskeje. Po přednošku sčejovaše diskusia. Kajše županka Lenka Tomasova praji nima jadre pravidlone zetkania, ale župa chce přeco centralnú tému postajč. Po skytk serbske blida mieri sa vo sebe na morich serbo, tak Tomasova dale. V budešine behižo viacorých pospytu serbski blido nasledne v mestče zaradovač. Při Parcovskim jezorje tvára dalše dovolové domy. Včera sú cí kešky direktne pri vodže prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulkáha krána nastajene, však odobia sa džile dokladne romadže hodžič. Dve keži tam hižo stejte, dohromade má ich na koncu jena cíce čibič. Charakteristické znamio jezora je od 2006 prvný púvace proznický dom, kýž je ve Vúžiskej jezorine nastal. A to one bychu naše povestče, kýž namakáče tež na naše internetu je strony runy, takéž ve naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slebro pokazá jednače stopňu, k tomu čaja mročele na nebiu, najpredovostane sucho, zdžela tež mene mročelu uladame, potom ve biu dňa zmejme toše mročele s plakami, so tu a tam tež podešťuje. Buče tež veci kojte a živé slebro, te docpie dženca temperatúry mes 14 a 18 stopňami.
0: Na pučach a na drohách všetko beží, kaž doby přijem, aj vám všem tuž dobrú jezbu. Jeli sa mače vy za nás informácie koho voku o vopkada, kýba sa vám nešto tamno na útrobe leží, zazvonče nás pod Budešin 7.30 či 400, kýba zoho písače na bojesč, naši app MDR Serbia, môžeče to činič, môžeče tam tiež fotosvač, kýba bojesč narečeč.
1: Serbský rozvoz.

A to je to lewo proto škoda. Jelinie, što nevidíče, kajž doktor taste to runje spiewa, dokliš nejsče podla byli a za nebysče žaden termín skomdžili, máme tu přelátku za vás. Všice kociš so za vumjostvo zajmuja a sano Lipsku bydla, kiba přičo se přes koncu džena do Lipska doječ. Jeniš ještě hač to džencnišo, můžeče se tam Lipsku v galerii KK5 vobladač vůstajencu, aber var štěc gut informiert od Bernharda Šipera. Vunje, kajž sam vo sebi písa, zastupil nového serbského vumjostva. Finisáža je dženca večo sedmich. Na další piknik přeprosu dženca rěčný motivátor projekta Zari Lucian Kaulfürst, a to od naposledních pod hezvom Svončko nízko, Sjatok nízko zaudží Paul Geigerzeller z Berlína. Zetkaniště je knížitvo číslo 7 v Pšivčicách. V Vojerecach a Spáloch zají so júce popodňu 2. maj 80. serbský evangelský cirkvínský džín. Mestru im je serbské vědženie po Vojerecach plánované. Nedželu přenie se serbský rozvoz, kemše s božím odkazaniom Janské cirkví live, a to od česačich. Potom podaža se v obdělnici s zapšahami do spal na oběd a potom je zabava a končná nutrnošť. A v Krabatovom lokom Sviče Kočinje júce svoje rota široko za vopytovarjo votúria, je to samo vône zariadovanie Sakskije, tu už je tam dosť druhých dôrstvo zastupené. V Kočinje potekím júce od 10 do 5. A netko, kečbu, Južná Korea je dále vúrunáva, netko z tý 2-1 za Južnú Koreju, a vieš, toto mám samo nedom prawa a so hodzac titul k tomu, tu je Michalcyš z Dorotu. Szczerze wiezo, kitro szkoda za naszych susodów z Czeskie 2-1 potekim za Južnú Koreju, ale czasacz mięczną jeszcze raja, wosam czasata mięczna ronie bieżi.

0: A z wóżyskich horów do sveta wiedomosće za nas netko Mirčin Vengsobu.
1: Wie. Wieda, wiedomosć a wunamakanki.
2: Ze 7 antikskich svetových dživov steja dženca jenoši še 3 gizijske pyramidy. Samo jacore zemi žrenja su one přetrali. Jako so napšikva 1992 v severnej egyptovskej zemi časeše, je so stolice Kajro nimale 130 tisac kežov sypnivo a 561 ľudí zemrivo. Od blízkeje 4600 let staréje Keopsoveje pyramidy, najväčšieje z jorgizijských, je sa porno tomu jenož jeničký kamen puščil. Zo bychu lepe zrozumili, čeho dla je tajka štabilná, sú egyptosce a japanse geofizikario na 17 blakách dokova vokovo na a v pyramidze ze seismometrami s časenia mirili. Žane zemiežrenie, ale poušitkovnú pozadkov vibráciu tvára a vokoliny, kotraž je všetco přítomná a kotruž zova nepytnieme. Konc meje potom časopisu Nature rozpravjachu, zoso cela pyramida šúďom nimale ze samsnej frekvencu čase. To reka, zo tež při zemiežreniu kajž jednotná štruktúra skutkuje a zoso žane džele pyramidy bole nečasu a s tým tyž bole neobčežuja hač druhé. Z dobom so pyramida cele hinašej frekvence hýba, hač zemia spode neje. Rozdžel skutkuje kajštajký pufor, dokel so s tým ši zemie žrenju časenie zemie s pounej mocu na tvárne přenese. Zo je pyramida na koncu tajka štabilná záleží na tým, kak je tvarená. Tak je pyramida širša, hač je vysoká, je ze silných vapnocových blokov tvarená a stejí na krutej skale. Nimo toho je symetriska, tak zoso pyramidže skutkovace moci rúnostajne po celým tváre rozdžiluja. A vosebita konstrukcia, kotraž popravom tomu slúži, zoby so váha špice preč od nuckovných rúmov do masívnych bokov pyramide viedva s dobom zčasenia hači. Krútoš pyramide při zemiežreniach je při tým skýre podlanský efekt pošitkovnej štabilite tak vedomostnice. A džakovano tutej, môžeme dženca hišče Keopsovu pyramidu rúne tak vobdživač, kajž starý Egyptočenio před 4600 letami.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
0: S Mirčinom Venkom.

svět už šilovat, všem na česa neporáč, krok za krokom dále sač, pojď mi nikdy pozastač, přece tvoje heslo vy, lube a ty šrube, nö, ty mě stejně pozbuďuješ, hajmy pohoň, to se ty, ty se vůči zatypju, to ty mě spasli vůči, než jak ještě pokud, že pohaš, ty mi lubiš, vůči se dobuďuješ, aj doby pak já nalesím, ty se moje, to já vím, duši na to čopota, zima nech se navala.

0: V noslicach tam šepetuje runje zemju v 200 apostametrach vubokosči za možno Einsteinovo teleskop, potem šakosči runje našich bojesčach hižo svyšeli, když je toče ze Sernjan na smer noslice je hižo na ljevom boku vidjeć, tuta vulka nebozova mašina, kiž tutun džiru toči do zemje. Technická univerzita je za točenje farovej firmie Nadok dauer, ale što poprom, když ráno raz mašina nohce a nemôže z toho dále točiť. V serbských vieskách, když to k susody. Frank Vauri.
1: Ja, ta mašina nie je toho zaskočiť a to sú mu tedy pomôc dať s traktorom, sa to panie povádžu a potom sme im ladegratil, když je šovací voľtmiu im dali a potom sa to činili za pík hodin a tým po nás bežo. Potom sme dali točiť.
0: Miestom sú tam hižo pojc, hubokosť, čo docpili. Što je pri tým uskočilo a što vobydlerio k tomu menia, nedom tu serbským rozvosu svišiče.

dworu, duše tam tež dosť druhých dworstvu zastupenie, v Kočinje, juce od 10 do 5 džin votoreného dvora. Nimo toho svičí MKH tyšišče 5-30 let na vopstače. To môžete gratulovať. A juce se datiš zase hučba kulturné zároče, srbsko-ludová ansambla, a to Irska Irish Kurs, reka skupina, kýž juce večer od napovosemých zároči.

0: Ja se nadžijam za zmejesjate Peter, jut se dobro volu ze Serbami, pretož odmije so Slavija marš. No, ja si myslu při dešču, so to špatne běha. No, včera se menša to mějach, myš jako na nekotrých městnách on je v Užice hižo nevedra. V Nuoslicach su se například krupy najšli. No, a druže, tam je so samo palivo, Matejo.
1: Vočím, so dženca rano řeči. A to čítame v nujnách.
2: Kajž pisaja Sakske Nowine je čara v Wutach bysk do dwusojbnoho domu zadyru. Jako woniła w obora przyjeżdża, je so cicha domska hiža kompletne paliła, popłynu cioch tobie na dłoniszczoj drozy w Wutach. W obydlario te możachu so dre sami wukować, zraniu so potekim nichtu nie. Niedze stoceci w oborniku bie namiestne, a je wojen potom saszała, ale policja informuje, nie może w twarinu hiža wiac nichtu bydlić. Domske te je so kompletne. Letne upaliło rano netko na naprašovanie hišče raz rekaše. Vysk je čera v Wutach do dvú svojbnoho domu zadyru, o tem písaja v dženznejších sakských novinách.

Schanza Jungrotna, da je tež za nemske mústvo tu tež vonnež ako svušia k favoritam ši aktuálnym svetovým mištostvam. Prvný zákop za Nemco tunšako hišče nebie. Znána pak je to tež lepe tak, pretož přeco hišče vo fenkách pokeruje s nemským koparským zviazkom z DFB. Dotaj menujúce stav dženca ráno na popäťich přeco hišče jasnenie, što za docpieče kotroho kua za jednotlivých rajorio sydda. No haj, dosť vysoké tute prémie sú. 2014, ako bo nemská svetový mištr je kúžde z rajoru, ako sú finále docpieli a potom naposled ktiež dobili 300 000 € dostali, jeli by chup při europských mištostvách před dvěma letom aj nemské sami dobili, by samo hýšče vyša bo 400 000 € do nemským rajariam kýváše kůždému z nich. No, nic jako mústvo. Aktuálne přeco hýšče so nesu právě dojednali s nemským koparským zviazkom. No haj, kak vupada, to je dženca ráno Jonathan Ta v novinárskej konferenci, rek von praješe, celé dere vupada, krótko předtým sme so dojednač, kak vysoká zima pod jakým za kúždy kúho za rajoru budže, dođe so dre, so nádžiam, hač to prinjoho meča hišče pokazač a vúrysač.

0: Wot letat weite satsa 22 je krajnrada budyskoho wokresa Udovičas prawidłownie wonka mies wobydlerkami a wobydlerami popuču. Viaca hač 700 ludzi je miestem hižo na 31 šelakich miestnosčach pobyło a z krajnem radu do rozmowy přišło. A čera su dalších cinače zajmcu zličili, kiž su se do Nebelčic dojeli. Matija, tyž ty se se tam doju, cinače ľudži tam miachu, zaujesče kus jace stolcu přijodovaná, abo?
1: Aje, tak je. A krajna rada je se nedom na spočatku za snano trošku nezbožone kvađene termin zamovil. Aj, ke spočatke koporskih mištostu, to je večo na po šestčich praju. Činime jenež hodžinku, zo su šice potom dybko nekerje doma. Ale trošku dlija čođinu ja se potom přijušim, či vede skutovavo. Niedeš i vesnanosta Tomáš Čornak napríklad, hún chceš od krajna rady vedeč, kajký je stav okolo plánovania za ponovenie púču.
2: Ale to je ten okresný púč, od křižovaniša Piskec, Srbske Baselce, Smičkece, a od tam sa bude tu púč hač do Pančíc, sa utvarič, kde sa s Miočanským púčom, předvěděné je to se s cimi letami, předvěděné bylo, co se tuto půjč před letami zromadné z útvary. My jsme tedy ještě deservesené s tebou leta důle ty zromadné se s okresem plánovali, tato daleko ty jeho dobro zokonané je. A nikdy se nám poradilo, dokud se je ta směrnica od zákona se změnila, že může ty vysvět žile od půjča tvářit.
1: A tiež ke konkrétnym časovým plánam sú prítomní tuž včera viace zonili?
2: Lice je predvíčanie tún kolesovarský púčik od Miočíc, hač to púč mes Kamenc a Pančíc. Tu sú lice utvory všichni lice je predvíčanie od forma cíkla, alebo od toho křižovaniša, hač to Miočíc započat k Miočíce a potom je lice požičujo predvíčanie Miočíce vesku ponovičtum púč.
0: Tole prajen jedyši vjesnanosta Tomáš Čornak k druhotvarským projektam. A kotre bychu dalše teme večera, Matejo?
1: Jen vobedlja ze vúdvora napríklad je sa prašal, čo dla ní maja ve vúdvorju pohrane vúdvorene púč. Pred 30 letami by to tam raz plánované, ale do džensnišo ničo. Tam je krajna rada Udovičas na to pokazal, zo je stary kamenský okres, tedom vele penes napríklad do šulu tekal skere mene do púču, hinak hač ve starom budeskim okresu. No, a to je vúdvo, to džensnišo jen taký zrúdne príklad za to. Další vobedla chceš vidieť, kak upadá v budovském okresu s civilným škytom. Tež je na to poľadá, što je nasvedčilos a kak vorožená naša infraštruktúra je, dobien tež na tajkevický myslič, vún krajnemu ráže sobuda. To krajna ráda přivosovaš a meneša haj, zaberáme sa tež s tajkými aspektami, tež tamne v okrese to činia, za taký škytné centrum za vobedlastvo pak dobili z najmenša 40 miliónov euro investovač, to staj Sovičas a kolega nedávno v Drežnách pola Nuckona ministra informovalo o tom.
0: Mati Gisvok je nam malo dolat dao, čera je krajna rada Udovičas nebylčicach na prašenja vobedlerjo odmovio.

0: Kunst und Junior, da wirst du so Wojeritzach nach Serbski Evangelski Zirkwinski Jean, a Serbski Domesniski Jean Spalach. Mój czas ste twoje Rutze, rega Heswodnia. Lydia Maciowa jesse ik Janske Zirkwi dojewa, a je soniwa, sto maja planowane.
1: Przed Janski Zirkwi we Wojeritzach zetkam so ze Svirnikem Šaku. Cia 80-letna Helga Nazdalina pokažaca z Vulko Čiska so na serbski raz Cirkvinského dňa vo sebe veseli. Šako šedny džin viac serbovač nemôže. Nede by to inak.
2: To čece viašk živinu. My sme doma jenoš serbsi rečeli. To je kajš dome pšič. Ja veseliva, da bo praje vele ljudi prišlo, a tež svojbe, a je ta ja živa, eko mena.
1: Sobotu večetaj Verna Sroka a Zikrun Nazdalina po serbskih Wojeritzach. Nedželu sveča v 10 hodin serbske kemše z božim odkazanjem, kiž přeneseme live v serbskim rozvosu. Potem punže se zapšami do bliskih spal.
2: Prilim zapšahe sedi kapavah. A deš voni raja, my še sobu spivame. Srbske ludove spive.
1: Zvašnom je, za si vele veri v srbsku drastu v obliče. Šako chceža ich srbskoš pokazač. V spalach džaži potom Karola Holtova šitke nitki romadže.
3: Šitske spalovske ľudži mi pomaja. Naša kuchajka vari kajš prede za 160 ľudí varí zupu krin a miaso. Kajš kvasne džen. Štornače veľké blachy tukanca za naše gosti. Jareš varne.
1: Na koncu dňa so balonky v serbských barbách do nebia púšťa a chceža farovku Jadvigu Malinku ako novú předsedku serbskej přírady evangelskej cirkve zapokazať.
0: V obšiotách na serbský evangelský cirkvinský džín je nám Lydia Mačiová rozpravila.

0: Nádžem nes mi s tým tiež vás vobudili s dubkom na pôsmiche.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Dohromady cínače zajímcu je se čera na vobedlersku rozmu z krajnom rádu údom vyčasom do Nebelčic dojevo. Přitomní diskutovachu miestrujem vo infraštruktúrie, vo škyče vobedlerstva ve krízovom páče a vo hospodárskym položeniu regiona. Dženca setka so vyčas z viesnanostami a viesnanostkami v okreza na zromadnú snedajn, zo by sa vo aktuálnym položeniu a v úžadaniach tudešich komunu informoval. Džera za možný Einsteinový teleskop mes Sernianami a Nuoslicami je miestem 130 metrů vůboka. Dotal odpoveduje kamen vočakovaniam vedomostníku, tak rekaše čera namiestne. Je to sedma deka džera v Horní Vúžice, v kotrež v obstejnosti v vůbokosti přepetuja, ladajo na poabenie za teleskop, kýž klitu oddaja. Kamen je krúte a homogéne, to pokazachu na příkladach. V auguste chceža potom senzory na površine a ve vúbine připravičky šmeria hišče hýbanie. TU Dresdane točenie prevodžuje. Pod titulom Mačaštin je sa čera v Zürichu premiéra Dživadvoje performance vo vorežených rečach odmiva. Nimo Bamum reče ze Kameruma a Retoromanštine ze Švýcarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka ze Francúzske. V interaktívnym dživadvom predstaniu, že vo dále dače a pozúbenie, vo vobaranie a preživenie vorožených rečov. Budeska župa Jan Arnošt Smolo je čara prvý raz na svojské serbské blido vítava. Po serbské besadže v serbském domie přednošovaše doktor Anja Pohončova vo džile a vúznamie mačice serbskeje. Po přednošku sčiovaše diskusia. Kajž županka Lenka Tomasova praj, nima jadre pravidlone zetkania, ale župa chce přeco centrálnu tému postajíč. Poskytk serbského blida mierí so vo sebe na mladých Serbov, tak Tomasova dále. V Budešine behížo viacorých pospytu serbské blido následne ve mieste zaradovač. Při Parcovském jezore tvária ďalšie dovolové domy. Včera sú tři kešky direktne pri vode prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulka krána na stejne však odobia so džile dokvadne romadže hodžič. Dve keži tam hižo stejte, dohromady má ich na koncu je na cíce čípič. Charakteristické znamia jezora je od 2006 prvý púhace prozínsky dom, kýž je v Vúžiskej jezorine nastal. A tomu nebychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strane rune takéž v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slibro pokaza 12 stopňov, k tomu čaja mročne na nebiu, ale trošku sa tiež svunčko pokaza také dys a dys raz. Najprede vostane dženca sucho, z džela tiež menej mročele uladame, potom v biu dňa, zmejme toše mročele s blakami, sa tiež podešťuje. Bude tiež veci kojte a živé slibro zaleze na maximálne 18 stopňov dženca, júce dále nevobstajne s malou svuncom, veľa mročelemi a zmejme maximálne 22 stopňov.
0: Na pučach a na druhách beží kajš na štrčku, nech tiež tak vostane.
1: Serbský rozvoz.

0: A ja si myslu, každe chce byť najmúdrejší, abo sa z najmenša veseli, duž nešto přinavukne. Ano, haj, tež s našim www na každopad vupíši nebudeče, podáme sa netko s Mirčinom Venkom do Egyptoskie.
1: www. Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Ze 7 antikských svetových dživov steja dženca jenož ište 3 gizijské pyramidy. Samo jacore zemi žrenia sú one přetrali. Jako sa napšikva 1992 v severnej egyptovskej zemia časeše, je so stolice Kajro nimale 130 tisac kežov sypnivo a 561 ľudí zemrivo. Od blízkeje 4600 let staréje Keopsoveje pyramidy, najväčšie z jorgizijských, je sa porno tomu jenoš jeničký kamen puščil. Zobichu lepe zrozumili, če odla je tajka stabilna, sú egyptosce a japanse geofizikario na 70 blakach dokova vokovo na a v pyramidze ze seismometrami s časenia mirili. Žane zemie žrenie, ale poušitkovnú pozadkov vibráciu tvára a vokoliny, kotraž je všetco přítomná a kotruž zova nepytnieme. Kunc meje potom časopisu Nature rozpravjachu, zo so cela pyramída šúďom nimale ze samsnej frekvencu čase. To reka, zo tež při zemie žrenie kajž jednotná štruktúra skutkuje a zo so žane džele pyramídy bole nečasu a s tým tež bole neobčežuja hač druhé. Z dobom so pyramída celé hinašej frekvenci hýba, hač zemia spode neje. Rozdiel skutkuje kajštajký pufor, dokel so s tým při zemie žrenju časenie zemie s pounej mocu na tvorne přenese. Zo je pyramída na koncu tajka stabilna záleží na tým, kak je tvarená. Tak je pyramída širša, hač je vysoká, je ze silných vapnocových blokov tvarená a stejí na krutej skale. Nimo toho je symetriska, tak zo so pyramidže skutkovace moci rúnostajne po celom tvare rozdžiluja. A osebita konstrukcia, kotraž popravom tomu slúži, zo by so váha špice preč od nuckovných rúmov do masívnych bokov pyramide viedva s dobom zčasenia hači. Krutoš pyramide při zemiežreniach je přitým skýre podlanský efekt pošitkovnej stabilite tak vedomostnice. A džakovano tutej, môžeme dženca hišče Keopsovú pyramidu rúne tak vobdživač, kajž starý Egyptočenio před 4600 letami.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
0: S Mirčinom Venkom

0: je na podživě Čech.
1: Srbský rozhlas. Pojezdče. Ve studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. Džera za možný Einsteinový teleskop mez Sernjanami a Noslicami je miestem 100 a 30 metrů hluboká. Dotal odpoveduje kamen očakovaniam vedomostníku, tak rieka šečera na miestne. Je to sedma deka džera v Horní Vúžice, v kotrež v obstinnosti v hlubokosti přepytuja, ladojo na poobenie za teleskop, kýž klitu odedaja. Kamen je krúte a homogéne, to pokazachu na příkladach. V auguste chceďa potom senzore na površine a v hlubine připravič, kýž mieria hišče hýbanie. Tý u Drežďane to činie převodžuje. Dohromady cínače zájemcu je se čera na vobedlersku rozmu z krajnem rádu údom vyčasom do Nebelčic dojevo. Přítomný diskutovachu miestrujem vo infraštruktúrie, vo škyče vobedlerstva v krízovom páče a vo hospodarskym položeniu regiona. Dženca zetka so vyčas z viesnanostami a viesnanostkami v okreza na zromadnú snedajn, zoby so vo aktuálnym položeniu a úžadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačaštine je so čera v Zürichu premiéra živadlovej performance vo vohožených rečach odmiva. Nimo Bamum reče ze Kameruna a retoromanštine ze Švýcarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrejš rečeše Felicia Tuvenuec, serboka z francúzskeje. V interaktívnym živadlovom predstajniu dže vo daledače a pozubenie, vo vobaranie a preživenie vohožených rečov. Budeska župa Jan Arnošt Smola je čera prvý raz na svojske serbske blido vitala. Po serbske besadže v serbskom domie přednošovaše dr. Anja Pončova vo dele a vúznamie mačice serbskeje. Po přednošku sčiovaše diskusia. Kajš županka Lenka Tomasova praj, nimaja dre pravidlone zetkania, ale župa chce předso centrálnu tému postajič. Poskytk serbského blida mieri so vo sebe na modrých Serbu, tak Tomasova dale. V budešine bie hižo viacorých pospytu serbské blido následne ve mieste zaradovač. Při parcovským jezore tvária dalše dovolové domy. Včera sú cíkešky direktne pri vode prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulkoha krána nastajené, šako dobia so džele dokladne romadže hodžič. Dve keži tam hižo stejte, dohromady má ich na koncu jena cíceči byč. Charakteristické známio jezora je od 2006 prvný púvace proznický dom, kýž je ve Vúžiskej jezorine nastav. A to one vichu. Naše povestče, kýž namakače dale na našej internetovej strony, rune takéž v našej dámotnej app, kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokazací nače stopňu, trošku so tež svonsko šedrie najprde. Vostane sucho, s čila tež menej mročelu vuladame, potom v biu dňa zmieme toušem mročele s blakami, so tež podišťuje. Bude znova tež vici kojta a žive slebro zalez na maximálne 18 stopňu dženca, juce dále nevobstajne s malo svoncom, veľným mročelemi a zmieme juce maximálne 22 stopňu.
0: Kečpuna a 4 sob vyska a to při círošku Drieždene Zapad a Drieždene Staré Miesto a 4 smia Drieždene mes Drieždenami Zapadom a Drieždenami Starým Miestom so vyska.
1: Serbský rozvoz.

0: Nadalši, piknik, přeprosu dženca, rěčný motivátor projekta Zari, Lucian Kaulfürst a to od napu sedmich, tež z hudžbným přewodom Paula Geigerzählera z Berlina. Krabatu im lokuem sveče kočinje jutze svoje rota široko za vopetovario votoria a to jutze vod džesačich do pečich džin votoreného dvora potechim je to tež vône zariadovanie v Sakske. Nimo toho sveči MKH tež pečacicu čiletne vopstače. V Nebelčicach vítaja vás vod dženstnišeho na vesne svedžin, vod pečich na inkluzívnu diskotéku, jutze potom z kopalským derbiom a nedželu na rajnše pivo a písané program. Kunstu dženja vod mieso kluštrie Marina Viesda džin Modžiny biskopstva. Jutze a nedželu to budže a referentka za modžinské dživo biskopstvie Lucia Škodžina by so veselila, kdybyšte podľa byli.
1: Tam so zetka, hej, co a modina z naše biskupstva, a máme tam tý sapský podžel, co bu zaplánované, šelaké workshopy, hač je to nik s Michalom Cižom, jen geocaching, abo zaznače týto kluštra, jené vedženie a tý plotovanie je na dživornička, večo buďa potom rie, ze skapavu already, ze skuluva, hej, a nedelu môjte so veselič, tež na jenu modinskú božu mšu v kluštre, a potom tý vôbec.
0: Dopetekim konstudženja močinske zatkanje biskupstva a šlagrova nocta vod mi je so nesvačidle juce zastup do nesvačanskeho parka je vod na pobečich.

A dodom de wabildre tež w obdźelniku Slavia Marša, hač do wysokostu dže po mužických horach to nietko nemôžu rec, to zonja w obdźelnice potom juca hakle namiestne, dež štartuja rano v horkach, a při štarče sme tež my podľa. Serbsky rozvoz

Soda su v Rietznem centrum je vítajhovem ešte svišili jubilej, kakým, kto jo by hodla, mňa za drugim to zgonioša žinca planac. Dalšne jubilej sviši Dresenský kór, ten kenste ženia, teke to vám kvišči dajome. S predsedarjom Serbskego evangelského tovaristva sme pejedali, ktorež šuch učobne na Serbský evangelský cerkvine a domu nízky žin přepšosujo. Náš menjavednik rozkladujo vám zase veznam serbskego menja a žiži mogo se jaseliš na čojenko a spiju. Sve až z vami, ľubožočka a gociki, zase zachopijame.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižík Sebastu.
1: Zářského programa. Jo, velíši ugaš jo jelgin šopva vesibně pen lubuju Žižík. Lodowego muża. Słuchajcie raz, co wam dzisiunica wonią ulicują.
2: Lot. Wędzę ja szopwo. Swinsko swiszi. Kiosku jo moda żynska. Wena przedawa lot. Lot jo wielgin dobre. Nalewo to ja Stefan. Stefan kupuje lot. Napszawo to ja Fritzo. Tecke Fritzer kupuje lot. Lot zwoši, groni Stefan. Jo, masz pschauje, wenn jo dobre, groni Fritzer. Pen kupuje Stefan hische jaden lot. A Fritzer kupuje tschi lode. Na obra so wiežime. Fritzer je jaden lot. A dva loda ma wen rutze. Fritzer je lot. Přeci věci a věci loda. A naraz městoj tam južo Fritzo, ale loduje muž. Vidíš to? Jo, gledaš na obraze. Kto to jeho? Ta ženská, ta předavajka. Jo, co předává vena hu?
3: Lot!
2: Lot! Ješ to také rád, Lot?
3: Ja!
2: Ja? Hustej. Gelsa? Kto to jo?
3: Fritz.
2: Jo, Fritzo. A Stefan. Kuste je svej lot. So, ho vižiša, lot svoši, kota rubavu mal lotu.
3: Servienu.
2: Servienu bavu.
3: A lilue.
2: Lilue teke. Co meža to biš?
3: Blaubeere.
2: Malinue lot?
3: Erdbeere.
2: Aber swingi zuelat? Ja, mascha schau je. Na, meža bis as jota lot ses zanich jagodo. Ja? Kledesho, anjenta joten Fritzer. Pse viele lot jet. Kak ugleda, Fritzer, anjenta. Kaš snegove muš, kaš lodove muš.
1: Jo, a dokolaš šukne žiši lote ljubuju. Mame teke šči se gržece spiju za vas. Do toga ogronim vam južo raz na zase svešanje ljubi žiši. A žicim vam jasove kent steženja.

0: S predsedarjom Serbskega evangelskega tovaristva som nento telefonicky zvezana, a to je Mato Krögar. Dobre žen, Mato.
1: Pongaj bok do dojne Vúžice, Anja.
0: Tovaristvo bužo viče a přes viče teke na Serbskem evangelskem cerkvinem a domoniskem dniu ve Varecach. Na kaki pád sčo tam obžilone abo zapšignione a co bužo za vás tam vierašk?
1: Jo, za nás jo jeden z gewohnych nadawku takie Serbske cerkvine dny, co bu organizowasz. Gromadze z drugimi partnerjami. Ten raz w Zjańskiego Wosadu w Wojerecach. A jo, my się już wjaselimy, a jeden wjarażk na kusztypad bużo nieżelu, ta wielka nansza. Ja się już wesemnie wjaselim na szeszek po nansze ze skręcerami a koniami do spalu, do kulaż. Ja som se wiste, aż bużo my letosa wiżeś wiele drastwo. Nic jano z Wojerowskich stron, z Palo albo z Blunia, ale takie ze Slepjańskich stron, a samo budesku, serbsku, ewangelsku drastu, mężemy letosa tam dożywisz. Wieso zawiesz się pon jeden redny motiv za fota pon na Kremzerach.
0: Ninto ga taki žen, jo teke važne za serbske cerkvinske zgromaženstvo, za serbske cerkvine živenje. Co jo tam ešte važne doživiš?
1: Jo, to je jaden, ale gro nima tak, co bo ten vjerašk našako živa. To je mjastem 8 žatete cerkvine žen, kenš me cvišime. Ja musem teke koniš neo tak laško, kuži leto, jano mjestno namakaš. Což můžeme to vše vjasť. Ale my máme dobrých partnerů ve Srežné Vúžice, také ve Dolné Vúžice. Ve Dolné Vúžice ten zlidný cerkvíny žen, kde byl v Kukojcach. To jsou naše bratře a soče z Dolné Vúžice organizovali. Jo, pen letosa Srežné Vúžice a rozkledaš, že se zmakáme potom přijdoucné leto.
0: Ve tovaristvě mžo kůžde rád sobu živáš, kterýž se za cerkvinské živení zajmujo, abo co se na nikaký pád angažírováš, to stojí také na internetovém bodce na vašom ve tovaristva, ale které nadavky tovaristvo konkrétně má?
1: Ať se kvůnem jo náš nadavk srbské cerkviny živo spichováš. Ve vosadách a přitom máme samozřejmě problémy, jako naše dolnosrbské bratře a coče, to groni musíme přužit v menšině, v najsách a také ve vosadách. Ale veto máme angažovaných lůží, například organizujeme srbské vosadné živiny a zažiši. My budáváme srbský časopis po Majbo, my obstaráme také druhé publikácie, jsme budali evangelské zpěvářské, nento před nekotarými letami také zpěvářské za Ziši a za Možinu, to je naša zárnická, knih za námšu, tak jmenované lekcionál. Jo, my podpěrujeme v obnovení pomníku, věc tu do nás neštěpěl, ale my máme veli getovaš v našich vosadách, budeme všetci méně lůži a toko tlať to zgromadne živo, ze Dolné Vúžicu, bůža ve přichože, ještě věci uznáme myš, myslím se.
0: Vesebne za Žiši, což o teke něco gotováš, víče bůža teke, abo nežilu námša za Žiši nic na cerkvinem dniu, jo to tak?
1: Bůža námša za Žiši pedla, my to pobytujeme v nímské a srbské rice, to odpověduje o situaci u nás, ale veto je vážne, also my spýtame stvoriš srbské ricne rume v cerkvi. Zož môžeme maminu ric navožovať dohodla, gledáme všetci na to, až máme mu také cysty srbské poskytky, také petla.
0: Serbské cerkvine žen zachopil se víče zegar dveju znamšu ve Jaňskej cerkvi a zakoncujo se také znamšu a ta bužo pen?
1: To bužo pen ve Spálach. To je ten domunínsky cvěžen. Dobrá tradícia, jo, nakoncu jadna krotka námša a pen se pušča balonki do povětša a tam jsou přivezané po žicenia pšozby, můžeš tam napísaš a to je potom v sapských bávach, to jsou balonky v sapských bávach a to je všetci, jo, jak jeden vegin, rydne obraz, když oni tam pušťají vokovo z toho balonku do povětša.
0: Učavny žek za te informacije Mato Krögar předsedar Serskiego evangelského tovaristva. Jo to byl a jo nás informiroval a víče bůžo ten vesem žasete Serský cerkvin žen a ten dvažaste domunijský žen.
1: Čau,
0: jo. Žekuju se až do přijdocího ráze a věle vjasela žicime.
1: Jo, žekuju se.

0: Servus. Serske umjostvo. Sluša k novim nakupam Krajnega muzeja za moderno umjostvo v Hršebuzu. A co šo jo vižeš, pon žišo žinca na vetveljonu ustajencu pod nimskim titelom Aufnahme zustand mjazotemi čižastča umjocokami a umjocami, kotorež užijovajo muzej v slidnych letach nakupijo, abo dostal dario neste teke fotograf Jürgen Matschi z Görneje Vožice a umjocoka Hela Stolecic z Hršebuza. Vele bocne pšaresk regionalnych a mjaze narodnych umielcov vodio žinca vetvejone Zigar Sedemich Viaco ustajenca stoj až do 16. augusta. Ja, popšam je to nieco za turistu, ale ja som sebe teke vista, až teke my neznajome šikne rožky bortu. Ved serske je se ku turistickému miestnoju, ved slovenského sedlišťa, pšuského krála a povieščových pestavo ulicuju na vieženiach uknikojskej firmy Ludki Tours. To obľubované pebytovanie uknikov do serského gymnázia viežo přes neznáte berkojské puše v nemskej a poželoteke serské rice, vyčeho zase termín ved ziga dviju, ved podňa vieženie trajo poutera štunde, smakaniščo je pši turistické informácie v Berkovach a nelepej se do toho přizavišo, tože přes telefon při Turinfo abo online pod burg.mspreewald.de. Do Potsdama přepšostujo přeglídka amatérskych DDR-filmů. V amatérskym filmovém studiu textilního kombináta Hršebuz sú nastavali ved 70. let interesantné doglede do šetného dňa DDR obydlario, možinský klub, audio portretirované také serská kultúra a nakoniec už také vo obsvádne téme, že vo namec přešivo žiša. To je téma, což ve DDR neomierovacie zršom žiadnomiestno. Po rozpuštěniu cynie Nikuta Cvonky tie kupky dali a filmujú protesty Pševrota, jadňa Donald Zajšova, ako bužo gestč na tom zaredovaniu neželu Ziga Jadnaštich v Filmovém muzeju v Potsdamie. Kukujce svieše 705 a 26 let neželu bužo vetomramiku Festival Tovaristvu. Tamši zakvadne šuli sú uvovane šikne tovaristva a angažirovane bergarie se prezentirovaš veciga jadnaščich, cošo vysi teke angažirovaš jo, to je dobra gešba. Pedla budu miazo drugim klub karnavalistu, ognova obera a sportarske tovaristvo, ale to nejo šo, celé žen bužo necolos ze sportom, ze spivaním, z koncertom kura popcorn, a familjovým programom. Pred 40 let jo serska vjazka Liškouk ordovala ved bagrovana. Kutej gešpje zmakajú se niekažne Liškou, Karja a gešči, jaden ved nech jo Fritzok Šamari, kušt žen ven se myslí na domuniu, na cas žišectva a na dobrego nána.
1: Že to jo stojalo a jadnu niželu, mnoga sme tyke doma niželu, za tie zvierata tam byš, jo, ven mi ulichoval a ja koniu peš, my pomožujeme na to šlichojské pelo iš. A ako tam ja koniu, nencin což, ty máš gožinu lichu. A pensom se nakšebiat lagnu a te mroky ogledal a te tašky slustivali a ja som miel mier. Jo, to ja bu moj veľký glucný cár.
0: To smakanie bužo tu neželo vedpodňa ziga dviju pla opomnienského kamenia ve Šlichovie na kšomie jame Žošio Nento Jazo. Kaž, cošo naše pokazky ešte raz citaš, namakajošo je teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zo.
2: Jo a grajo pšiošom viedro sobu. Viedro. Deso a tam padaš žínca víča, teke neželú, gumniškárie budú si jaslíš, a to žínca pri maximálne 17 gradách víče, pri 22 a neželú živeš na 100 gradách. Neželú, dej svinco, nejdlej svišíš, víč pak mycni dujo, ale líše gajo sa akle zachopivo, to mežo se jano polepšiš.

0: Když se cit a čest a věrnost přidá, tak je z lásky ráj.
1: A na náš nižeský program ve rádiu, co mi ešte pokazáš, Diana Šejcová ako moderátorka má přegled.
2: Ako prítne, co mi pokazáš na CAS v našom programie. Niželu mežošo juž ved ziga žasešich serske rádio zašaltovaš. Kolegi wird MDR ustjewaju svijensku namšu z Jainskije cerkwie we Worecach, při gožbje vesem žasetiko serskego evangelskego cerkwidnego dnia, a dvažastego domoniskego dnia. Jan Wierasch namše bužo za pokazanje faraki Jadwigi Malinkowie ako předsedaka serskeje přirade evangelskije cerkwie. Wird sieger Jadnastich beže gornosarski niželski program, a

Na pojadnok som pen ja ho za vás ve studiu v Hošebosu a my startujeme dolnosaski pržie programa. Tam graju cerkvine teme teke vestu rolu. Gottschalk der Wende svíši se neželu po kalendarje svetych lúži. My gledame do svovjanskych staviznú srežoveka a ulicujeme vám, co jo v ňom znáte. Znáte jo na kuštepad, kukojský kukavie rozpšavijo zase z gornéje Vúžice. A až cyre pieche z Barlinia zmejo neželu bože svovo za nás. Sebastian Elikowski-Winkler sejo nás sobu namerjo. My svišeme muziki Kutnju Oceanu. A teke v Žišecim pestroje grajo neželu vda svoju rolu. Potakem, serský program bože teke neželu zase písane apone. A ja by se viasi diva gabe zašaltovali.